0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 12. října. Papež Lev XIV. Podstoupí chirurgický zákrok, při kterém mu bude odstraněn plicní nodul. Do nemocnice nastoupí zítra, tedy v úterý 13. října předpolednem. Dále přinášíme nedělní promluvu svatého otce, zprávu o jeho dnešní audienci pro kruh svatého Petra, relaci z tiskové konference na okraj summitu o Amoris Laetitia, které se tentokrát účastnil také předseda České biskupské konference arcibiskup Josef Nuzík. A na závěr nám velvyslanec České republiky při svatém stolci Pavel Svoboda přiblíží konferenci na téma občanská a náboženská práva v Československu v době komunismu, která v sobotu probíhala v Bolzéně. Nerušený poslech. Papež Lev XIV. Podstoupí v příštích dnech operaci plicního nodulu. Oznámil to osobně v závěru nedělní mariánské modlitby Anděl Páně na náměstí svatého Petra.
1: Carissimi.
0: Milí přátelé, při nedávných vyšetřeních mi lékaři objevili ohraničený uzlík v plicích. Byl zjištěn ve velmi raném stádiu a je dobře lokalizován. Lékaři považují za vhodné zasáhnout. Proto jsem se na základě jejich doporučení rozhodl podstoupit operaci k jeho odstranění. Zákrok je plánován na příští dny. Děkuji vám za vaši duchovní podporu a svěřuji se do vašich modliteb. Jak upřesnil mluvčí svatého stolce Matteo Bruni, operace proběhne na římské poliklinice Gemelli. K hospitalizaci nastoupí papež Lev v úterý 13. října předpolednem. Předpokládá se, že rekonvalescence potrvá zhruba jeden týden. V promluvě před modlitbou Anděl Páně vyšel papež Lev z podobenství o svatební hostině z nedělního evangelia. Zdůraznil, že odmítnuté pozvání na svatební hostinu, kterého se v tomto podobenství králi dostalo, nemůže zabránit tomu, aby se oslava konala a šířila radost.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Milí bratři a sestry, krásnou neděli. V dnešním evangeliu Ježíš mluví o svatební hostině, kterou chystá král pro svého syna. Svatba dítěte je mimořádná událost pro každou rodinu. Tento šťastný otec se chce o svou radost podělit se všemi. Pořádá hostinu a zve velké množství lidí. Svatý Tomáš Akvinský ve svém výkladu říká, že dobro má ze své podstaty tendenci šířit se. Bonum dicitur diffusivum sui. O této skutečnosti také hovoří obraz z našeho příběhu. Ve zvláštním kontextu aktuálního života. Přihodí-li se něco dobrého, zažehne se světlo, které vtahuje ostatní do účasti na vlastním štěstí. Tváří v tvář nabídce tak krásné, se ale pozvaní nepřipojují k oslavě. Naopak, stahují se a raději se nadále věnují vlastním záležitostem. Někteří jsou dokonce tak znechucení, že napadnou, ba přímo zabijí královi posly. Někdy se i tohle může stát. Dobro, které nabízíme, nedojde po každé pochopení, uznání a ocenění. Někdy se setká s nepochopením a odmítnutím. To nás však nesmí odradit. Tváří v tvář odmítnutí král neodvolá svatbu a nezruší oslavy. Naopak, rozšíří své pozvání na ještě větší zástup lidí a pošle své služebníky, aby je svolali z cest, protože radost novomanželů má být darem pro všechny. V tuto chvíli se ptejme, koho představují protagonisté tohoto příběhu. Svatý Jeroným identifikuje krále jako nebeského otce, ženicha jako Ježíše a nevěstu jako církev. Mezi účinkující ovšem patříme také my, které si Pán vyvolil, abychom s ním sdíleli své bytí a abychom spolu s ním přinášeli život. Tato svatební oslava je naší oslavou. Hodovní síň jsou naše kostely, naše domy, místa, kde žijeme a kam se každý den vrací Syn krále, Ježíš Kristus, hlásat svou lásku a očekávat naše ano. Tam se s ním setkáme, oděni jako nevěsta v bílých šatech křtu a ozdobeni šperky dobrých skutků, které nás zbližují s Bohem i mezi sebou navzájem. Radost, kterou hlásáme, tedy není strojená, nýbrž hluboká, konkrétní, skutečná, krásná jako tváře lidí, které potkáváme, pravdivá jako práce, úsměvy, slzy, stisky rukou, gesta dobra našich dnů. A je to Boží dar pro spásu světa. Prosme tedy Pannu Marii, Matku Páně, ať nám pomáhá růst v této radosti a hlásat ji vždy a všude, dokonce i tam, kde se nesetkává s pochopením. Hlásejme ji velkodušně, odvážně a s vírou. To byla promluva papeže Leva XIV. Před modlitbou Anděl Páně v neděli 11. října. Lev XIV. Dnes ve Vatikánu přijal členy katolického sdružení Kruh svatého Petra. Sdružení vzniklo v roce 1869 z iniciativy mladých lidí. Řídí se heslem modlitba, činnost a obětavost a provozuje jídelny poskytující bezplatná jídla, noclehárny a rodinné domy a podporuje charitativní činnost papeže. Je to chválihodné dílo, které uskutečňuje Pánovo přikázání lásky, jež v skrytu očekává odměnu pouze od Boha. Utváříte krásnou tvář církve, která vydává svědectví o evangeliu chudým a nejposlednějším. Děkuji vám. S odkazem na tři pilíře charismatu sdružení obsažené v jeho motu, papež řekl, že tím, co je spojuje v dokonalé harmonii, je láska. Lev XIV. Poukázal na to, že základem lásky je modlitba. Je to právě ten vztah, skrze který přijímáme stejnou lásku, k níž jsme povoláni. Vybízím vás, abyste se vrátili k Božímu slovu a k modlitbě jako k nevyčerpatelnému zdroji svého nasazení. Připomeňme, že právě členové tohoto sdružení věnovali papeži pektorál, tedy kříž, který nosí jakožto biskup. Jde o skutečně vzácný kříž, protože je zároveň relikviářem, věnovaným papeži nedlouho po jeho nástupu do úřadu.
2: Arcibiskup Josef Nuzík při dnešním briefingu svatého stolce, který se týkal setkání k 10. výročí od vydání Amoris Laetitia, odpověděl české redakci Vatikánského rozhlasu na otázku, jak vidí situaci párů sezdaných i nesezdaných a rodin v kontextu centrální Evropy a jak může církev těmto lidem pomáhat.
3: To bylo vlastně téma toho dnešního celého dopoledního programu. A bylo zajímavé, že i u toho našeho stolu jsme tam jenom čtyři Evropani, že tam jsou hodně zastoupené východní církve, jako je třeba chaldejská církev, nebo Sýrie, Irák, nebo je tam Afrika, Turecko, a že všichni vnímají, nebo vnímáme tak jako nějak společně, že je dobré, že jsme na tu cestu vstoupili a že začíná to vlastně tím, že chceme dál doprovázet ty páry. Společné všem těm názorům a pohledům je, aby tyto lidé se necítili jako cizinci v církvi, aby konečně, abychom je přijali v té jejich situaci, v které jsou, na tom se asi všichni zhodneme. A on tam nastěňoval čtyři způsoby. Ten první způsob byl takový, že to člověk přijme a je s tím ztotožněný, že je třeba rozvený, že se mu ta rodina rozpadla, neřeší to. Druhý způsob je, že nějakým způsobem využíváte služby církve pro to doprovázení. Pak je, že díky té situaci, do které se lidé dostanou, když se jim rozpadne manželství, tak je to nějak přivede blíž k církvi a začnou, že třeba někdo začne chodit na kurzy alfa, že objeví nový smysl života díky tomu, že jim něco v tom životě nevyšlo. A potom teprve ten čtvrtý způsob je vlastně, že se dál doprovází a směřuje to nějak k tomu rozhodnutí, které si zatím moc ani biskupu neudělalo, jestli tam bude přijímání těch svátostí nebo nebude.
0: Myslím, že se nemýlím, řeknuli, že vy, vaše eminence, jste jedním z nejvíce známých a vážených služebníků Svatého stolce. Napsal papež Lev XIV. V listu adresovaném kardinálu Re po jeho rezignaci na funkci děkana kardinálského sboru. Od 9. října jej na tomto prestižním místě vystřídal filipínský kardinál Luis Antonio Tagle. Kardinál Giovanni Battista Re stál v čele kardinálského kolegia od roku 2020 a před 2 lety jej papež František v této funkci potvrdil, přestože dosáhl věku 90 let. Byl to právě on, kdo pak kázal na Františkově pohřbu i pro kardinály vstupující do konkláve, které zvolilo papeže Lva, ačkoliv sám se jej kvůli věkové hranici již nezúčastnil.
2: Velvyslanec při Svatém stolci Pavel Svoboda se 10. října účastnil mezinárodní konference na téma Občanská a náboženská práva v Československu mezi roky 1948 a 1989. Konference byla podle jeho slov zajímavá i tím, že Bolzéna má specifický historický vztah k našim zemím kvůli známému eucharistickému zázraku českého kněze Petra. Ten při své cestě do Říma, právě v Bolzéně, zapochyboval o proměňování páně při eucharistii a odpovědí mu byl zázrak, který se stal bezprostředním impulzem k ustanovení slavnosti těla a krve páně pro celou církev, kterou papež Urban IV. Oficiálně vyhlásil v roce 1264. Na otázku, co pana velvyslance na konferenci jako právníka zaujalo, v odpovědi pro českou redakci Vatican News řekl.
4: Tak mě zaujalo především, že vůbec tomuto tématu se věnovala na takovémto místě pozornost, což znamená, že pronásledování církve za totality u nás je téma, které rezonuje. V tomto smyslu vystoupili někteří odborníci nejenom s obecným popisem pro následování církve u nás v té době, ale specificky k nedávnému blahořečení kněží Bully a Drboli a potom otec Slepčan tam rozebíral případy biskupů Vojtašáka, Buzalky a Gojdy, takže to téma bylo nejenom obecně pokryto, ale bylo pokryto i konkrétními případy z historie.
2: V čem myslíte, že bychom se měli poučit z minulosti?
4: Poučení z minulosti je v tom, že porušení náboženských práv, které vede k pronásledování, je signálem, že ani s ostatními lidskými právy to patrně nebude v pořádku. Ostatně o tom svědčí nebývalý rozsah aktuálního náboženského pronásledování, jak řekl jeden z přednášejících, vlastně ten rozsah aktuálně je větší, než možná kdy v historii byl, což samozřejmě souvisí i s počtem obyvatel této planety. A tomuto tématu ostatně bude také věnována nadcházející červená středa na konci listopadu, jako každým rokem jde o den obětí náboženského pronásledování.
0: Říká velvyslanec České republiky při Svatém stolci Pavel Svoboda. A to je pro dnešek z Vatikánu všechno. Od mikrofonu zdraví
2: David Válka
0: a Johana Bromková. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 12. října. Papež Lev XIV. Podstoupí chirurgický zákrok, při kterém mu bude odstraněn plicní nodul. Do nemocnice nastoupí zítra, tedy v úterý 13. října předpolednem. Dále přinášíme nedělní promluvu svatého otce, zprávu o jeho dnešní audienci pro kruh svatého Petra, relaci z tiskové konference na okraj summitu o Amoris Laetitia, které se tentokrát účastnil také předseda České biskupské konference arcibiskup Josef Nuzík. A na závěr nám velvyslanec České republiky při svatém stolci Pavel Svoboda přiblíží konferenci na téma občanská a náboženská práva v Československu v době komunismu, která v sobotu probíhala v Bolzéně. Nerušený poslech. Papež Lev XIV. Podstoupí v příštích dnech operaci plicního nodulu. Oznámil to osobně v závěru nedělní mariánské modlitby Anděl Páně na náměstí svatého Petra.
1: Carissimi.
0: Milí přátelé, při nedávných vyšetřeních mi lékaři objevili ohraničený uzlík v plicích. Byl zjištěn ve velmi raném stádiu a je dobře lokalizován. Lékaři považují za vhodné zasáhnout. Proto jsem se na základě jejich doporučení rozhodl podstoupit operaci k jeho odstranění. Zákrok je plánován na příští dny. Děkuji vám za vaši duchovní podporu a svěřuji se do vašich modliteb. Jak upřesnil mluvčí svatého stolce Matteo Bruni, operace proběhne na římské poliklinice Gemelli. K hospitalizaci nastoupí papež Lev v úterý 13. října předpolednem. Předpokládá se, že rekonvalescence potrvá zhruba jeden týden. V promluvě před modlitbou Anděl Páně vyšel papež Lev z podobenství o svatební hostině z nedělního evangelia. Zdůraznil, že odmítnuté pozvání na svatební hostinu, kterého se v tomto podobenství králi dostalo, nemůže zabránit tomu, aby se oslava konala a šířila radost.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Milí bratři a sestry, krásnou neděli. V dnešním evangeliu Ježíš mluví o svatební hostině, kterou chystá král pro svého syna. Svatba dítěte je mimořádná událost pro každou rodinu. Tento šťastný otec se chce o svou radost podělit se všemi. Pořádá hostinu a zve velké množství lidí. Svatý Tomáš Akvinský ve svém výkladu říká, že dobro má ze své podstaty tendenci šířit se. Bonum dicitur diffusivum sui. O této skutečnosti také hovoří obraz z našeho příběhu. Ve zvláštním kontextu aktuálního života. Přihodí-li se něco dobrého, zažehne se světlo, které vtahuje ostatní do účasti na vlastním štěstí. Tváří v tvář nabídce tak krásné, se ale pozvaní nepřipojují k oslavě. Naopak, stahují se a raději se nadále věnují vlastním záležitostem. Někteří jsou dokonce tak znechucení, že napadnou, ba přímo zabijí královi posly. Někdy se i tohle může stát. Dobro, které nabízíme, nedojde po každé pochopení, uznání a ocenění. Někdy se setká s nepochopením a odmítnutím. To nás však nesmí odradit. Tváří v tvář odmítnutí král neodvolá svatbu a nezruší oslavy. Naopak, rozšíří své pozvání na ještě větší zástup lidí a pošle své služebníky, aby je svolali z cest, protože radost novomanželů má být darem pro všechny. V tuto chvíli se ptejme, koho představují protagonisté tohoto příběhu. Svatý Jeroným identifikuje krále jako nebeského otce, ženicha jako Ježíše a nevěstu jako církev. Mezi účinkující ovšem patříme také my, které si pán vyvolil, abychom s ním sdíleli své bytí a abychom spolu s ním přinášeli život. Tato svatební oslava je naší oslavou. Hodovní síň jsou naše kostely, naše domy, místa, kde žijeme a kam se každý den vrací syn krále, Ježíš Kristus, hlásat svou lásku a očekávat naše ano. Tam se s ním setkáme, oděni jako nevěsta v bílých šatech křtu a ozdobeni šperky dobrých skutků, které nás zbližují s Bohem i mezi sebou navzájem. Radost, kterou hlásáme, tedy není strojená, nýbrž hluboká, konkrétní, skutečná, krásná jako tváře lidí, které potkáváme, pravdivá jako práce, úsměvy, slzy, stisky rukou, gesta dobra našich dnů. A je to Boží dar pro spásu světa. Prosme tedy Pannu Marii, Matku Páně, ať nám pomáhá růst v této radosti a hlásat ji vždy a všude, dokonce i tam, kde se nesetkává s pochopením. Hlásejme ji velkodušně, odvážně a s vírou. To byla promluva papeže Leva XIV. Před modlitbou Anděl Páně v neděli 11. října. Lev XIV. Dnes ve Vatikánu přijal členy katolického sdružení Kruh svatého Petra. Sdružení vzniklo v roce 1869 z iniciativy mladých lidí. Řídí se heslem modlitba, činnost a obětavost a provozuje jídelny poskytující bezplatná jídla, noclehárny a rodinné domy a podporuje charitativní činnost papeže. Je to chválihodné dílo, které uskutečňuje Pánovo přikázání lásky, jež vskrytu očekává odměnu pouze od Boha. Utváříte krásnou tvář církve, která vydává svědectví o evangeliu chudým a nejposlednějším. Děkuji vám. S odkazem na tři pilíře charismatu sdružení obsažené v jeho motu, papež řekl, že tím, co je spojuje v dokonalé harmonii, je láska. Lev XIV. Poukázal na to, že základem lásky je modlitba. Je to právě ten vztah, skrze který přijímáme stejnou lásku, k níž jsme povoláni. Vybízím vás, abyste se vrátili k Božímu slovu a k modlitbě jako k nevyčerpatelnému zdroji svého nasazení. Připomeňme, že právě členové tohoto sdružení věnovali papeži pektorál, tedy kříž, který nosí jakožto biskup. Jde o skutečně vzácný kříž, protože je zároveň relikviářem, věnovaným papeži nedlouho po jeho nástupu do úřadu.
2: Arcibiskup Josef Nuzík při dnešním briefingu svatého stolce, který se týkal setkání k 10. výročí od vydání Amoris Laetitia, odpověděl české redakci Vatikánského rozhlasu na otázku, jak vidí situaci párů sezdaných i nesezdaných a rodin v kontextu centrální Evropy a jak může církev těmto lidem pomáhat.
3: To bylo vlastně téma toho dnešního celého dopoledního programu. A bylo zajímavé, že i u toho našeho stolu jsme tam jenom čtyři Evropani a že tam jsou hodně zastoupené východní církve, jako je třeba chaldejská církev, nebo Sýrie, Irák, nebo je tam Afrika, Turecko a že všichni vnímají, nebo vnímáme tak jako nějak společně, že je dobré, že jsme na tu cestu vstoupili a že začíná to vlastně tím, že chceme dál doprovázet ty páry. Společné všem těm názorům a pohledům je, aby tyto lidé se necítili jako cizinci v církvi, aby konečně, abychom je přijali v té jejich situaci, v které jsou, na tom se asi všichni zhodneme. A on tam nastěňoval čtyři způsoby. Ten první způsob byl takový, že to člověk přijme a je s tím ztotožněný, že je třeba rozvený, že se mu ta rodina rozpadla, neřeší to. Druhý způsob je, že nějakým způsobem využíváte služby církve pro to doprovázení. Pak je, že díky té situaci, do které se lidé dostanou, když se jim rozpadne manželství, tak je to nějak přivede blíž k církvi a začnou, že třeba někdo začne chodit na kurzy alfa, že objeví nový smysl života díky tomu, že jim něco v tom životě nevyšlo. A potom teprve ten čtvrtý způsob je vlastně, že se dál doprovází a směřuje to nějak k tomu rozhodnutí, které si zatím moc ani biskupu neudělalo, jestli tam bude přijímání těch svátostí nebo nebude.
0: Myslím, že se nemýlím, řeknuli, že vy, vaše eminence, jste jedním z nejvíce známých a vážených služebníků svatého stolce. Napsal papež Lev XIV. V listu adresovaném kardinálu Re po jeho rezignaci na funkci děkana kardinálského sboru. Od 9. října jej na tomto prestižním místě vystřídal filipínský kardinál Luis Antonio Tagle. Kardinál Giovanni Battista Re stál v čele kardinálského kolegia od roku 2020 a před 2 lety jej papež František v této funkci potvrdil, přestože dosáhl věku 90 let. Byl to právě on, kdo pak kázal na Františkově pohřbu i pro kardinály vstupující do konkláve, které zvolilo papeže Lva, ačkoliv sám se jej kvůli věkové hranici již nezúčastnil.
2: Velvyslanec při svatém stolci Pavel Svoboda se 10. října účastnil mezinárodní konference na téma Občanská a náboženská práva v Československu mezi roky 1948 a 1989. Konference byla podle jeho slov zajímavá i tím, že Bolzéna má specifický historický vztah k našim zemím kvůli známému eucharistickému zázraku českého kněze Petra. Ten při své cestě do Říma, právě v Bolzéně, zapochyboval o proměňování páně při eucharistii a odpovědí mu byl zázrak, který se stal bezprostředním impulzem k ustanovení slavnosti těla a krve páně pro celou církev, kterou papež Urban IV. Oficiálně vyhlásil v roce 1264. Na otázku, co pana velvyslance na konferenci jako právníka zaujalo, v odpovědi pro českou redakci Vatican News řekl.
4: Tak mě zaujalo především, že vůbec tomuto tématu se věnovala na takovémto místě pozornost, což znamená, že pronásledování církve za totality u nás je téma, které rezonuje. V tomto smyslu vystoupili někteří odborníci nejenom s obecným popisem pro následování církve u nás v té době, ale specificky k nedávnému blahořečení kněží Bully a Drboli a potom otec Slepčan tam rozebíral případy biskupů Vojtašáka, Buzalky a Gojdy, takže to téma bylo nejenom obecně pokryto, ale bylo pokryto i konkrétními případy z historie.
2: V čem myslíte, že bychom se měli poučit z minulosti?
4: Poučení z minulosti je v tom, že porušení náboženských práv, které vede k pronásledování, je signálem, že ani s ostatními lidskými právy to patrně nebude v pořádku. Ostatně o tom svědčí nebývalý rozsah aktuálního náboženského pronásledování, jak řekl jeden z přednášejících, vlastně ten rozsah aktuálně je větší, než možná kdy v historii byl, což samozřejmě souvisí i s počtem obyvatel této planety. A tomuto tématu ostatně bude také věnována nadcházející červená středa na konci listopadu, jako každým rokem jde o den obětí náboženského pronásledování.
0: Říká velvyslanec České republiky při svatém stolci Pavel Svoboda. A to je pro dnešek z Vatikánu všechno. Od mikrofonu zdraví
2: David Válka
0: a Johana Bromková. Laudetur Jesus Christus.